0: Сейчас на экране эхолота мы видим результаты сканирования в нижнем диапазоне на частотах 80-200 кГц с яркими красками.
1: Seven, six, five, four, three, two, one, zero.
2: Alright. Hold on, hold on, hold on, hold on, hold on.
3: Because I'm gonna be making all this.
4: Kapely byly ale dokonce tenkrát té doby byla jedna zpěvačka, dračice. Babě to zpívá do teďka. A ona chtěla vidět Chodov zblízka. A přijeli.